Vypočuli sme si Biberovú omšu, misa Aleluja a 36 v prednese telies pod vedením Konráda Junghanela. A teraz nám zaznie sonáta pre klavír číslo 2 bémol opus 35 od Friderika Chopéna. Zaznie v 4 častiach. Na klavíri vo Varšave hrá Katia Buniatišvili.

Vypočuli sme si Chopinovú sonátu pre klavír číslo 2 bémol v interpretácii Kati Buniatišvili z augusta 2011. Z Varšavy zazneli 4 časti. Program pokračuje predohrou cémol opus 3 od Johannesa Verhulsta. Hrá symfonický orchester holandského rozhlasu. Diriguje Jacques van Steen.

račte vstoupit dovnitř, pánové a dámy. Začíná se hráti nové představení. Chmurná tragédie dobrodružné pany, drama o Maríken, rodem z Nizozemí. Sám Lucifer z pekla se s ní oženil a celých 7 roků manželsky s ní žil. Jednou časně z rána opustila dědečka a že půjde na trh do blízkého městečka. Měla pro domácnost v krámech nakoupiti vína, svíček, plátna, koření a nití. Byla svěží, krásná jako poupě v máji, že popletla hlavy hochům v celém kraji. Domů chtěla přijít ještě před večeří, než se nad krajinou černavá tma zšeří. Ale rušné město se jí zalíbilo, výklady a světly zcela okouzlilo. Viděla tam tolik klenotů a toalet, že až zapomněla navrátit se zpět. Pak se dala kvapem pěšinami k lesu. Keře šlehaly jí trním do účesu, praskot vlastních kroků zarážel v ní dech, zjevovali se jí kostlivci ve stromech. Když pak v dáli zazněl klinkající zvonek, pevně v ruce stiskla svatý medailonek a potřísněna krví bez dechu pádila, v roklích a pasekách stále víc bloudila. A když polomrtva plakala svůj žal, to už sám ďábel ve tmě poslouchal.

Jaké to šílenství, ubohá Mariken. Ďábla chceš přivolat rouhavým pokřikem? Ďábel je nablízku zahalen v černých tmách, jako vlk čenichá za tebou po stopách. I když ho nevidíš, on tě pozoruje. Silné světlo v očích zvolna zapaluje. Už si brousí zuby, pracky olizuje. Mariken, dej pozor, ďábel nablízkuje.

0: proč naříkáš, malička, vypláče si očička? Máš snad ze mě strach?
1: Tak ne, pane.
0: Či snad zbloudila si

0: Maríken, dej pozor. Maríken, dej pozor. Vzpomeň na svůj domek se zahrádkou.
1: Maríken.
0: Vzpomeň na Marii Panu, na patronku.
1: Maríken.
0: Vzpomeň na svůj křížek v medailonku.

Ejhle, tak Maríken na nový život se dala, ošklivému ďáblu na smrt na život se vzdala. Ten svých kouzel využil a na koště s ní set. Jako divý vichr dal se prudce vlet. Letěl nad průplavy lesy vinicemi, až se v městě Anvers snesl dolů k zemi. U dveří do baru položil Maríken. Oplzlé ženštiny vyhrnuli se ven. Maríken v brokátu s perlami naší, tím štěstím pekelným, celá se opíjí.

Andělé na nebi zalkali, slzami a krví plakali nad ubohou Marijken. Ta od města k městu chodila, všude hřích a zkázu zasila a sklízela svou strašnou žeň pod ochranou ďábelského kmotra, bezokého milence a lotra. Žárlivost, nenávist, hněv, násilí, loupež a krev, otcovražda, sebevražda, nejhorší hanebnost každá pro Marijken dobrá byla, aby se jí dopustila, ďáblovi se zalíbila. Marijken, Marijken, vzpomeň na poslední den, vzpomeň na Marii Panu na zahrádku tulipánů, vzpomeň na svůj rodný kraj, na své nevinnosti ráj. Vzpomeneš-li na své mládí, tvoje svědomí se zardí. Rozbíj kluský rozkoše kruh, pak se smiluje snad Bůh. Potom jednou na veliké svátky do města se herci nastěhovali s boudami a kolovrátky. Divadlo na rinku zahráli. Hojně lidstva přišlo na to představení, staří, mladí, muži, děti, ženy. A ti herci tenkrát hráli o Ježíši Kristu králi, o ďáblovi maškaronu, o Marii Paně. Též Marijken přišla podívat se na ně.

a stalo v lidu stěšení veliké. Zmocnil se ďábel ubohé Mariken, prudce vyletěl s ní do oblak a tam z nejvyššího mraku vší silou ji hodil na zem.

Tak počalo dlouhé bloudění sestry Paskalíny, jež přes všechnu lásku a zbožnění svaté Panny opustila klášter i Matku Boží a šla za voláním pokušení a hříchu vydávána v moc démona zla. Matka Boží však zaujala její místo v klášteře, takže nikdo netušil, že pravá Paskalína bloudí světem po boku milence svého a v moci strašného ďábla. A uvidíte, že laskavý pohled svaté Panny sledoval stále dnem i nocí všechny radosti i všechno utrpení sestry Paskalíny. Mnoho a mnoho let uplynulo od té doby a láska Paskalíny hrozila přemoci i děsivého vládce zla, který se rozhodl ukončit tento zápas tím, že zabil jejího milence a obvinil Paskalínu z vraždy. Uvidíte Paskalínu, jež ničeho netušíc se vrací s květinami v náručí do svého domku, aby tam nalezla chladnou mrtvolu svého miláčka, mezitím, co již démon rozhlásil její obvinění po celém okolí.